0: Plena pory v moři komerce. Radio Folk.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neslžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

vlastně měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

Jo, v restauraci u Vávru, tam se točí Gambrinus. Otevře se v 9 ráno, o půlnoci šluz. Z přeletů všech fernetů jsme dobře v komatu. A servírka Mariša nám sečte útratu. Než spočítám drobné na dýško. Dám si ještě jednu kávu, Mariško. Šálek voní podivně, jak u

Na ulici venku nejhorší je první krok. Výdech, nádech cítí v zádech kyslíkový šok. Je půl druhé na orloji, a co tu budem stát? Mariša nás otrávila, tak jde.

zavíráme, no tak. No vidíš, jak ti to pěkně jde. A mašíruj pěkně. No já vím, že ti to moc nejde, ale jdeme, jo? No. Takže ahoj zítra. Ráda vás opět uvidím. A zase si můžete dát těch svých 5. Jasně. No moc se necůl.

řeky tudy tekly každý den. Musel jsem blázen být a nevěděl, co chci mít. To, když jsem všechno zahodil,

listy se hrají a límečky dřou, lvy jen co se nají, už hladově zvou. Prsty se hrají a límečky dřou. Taková abstraktní

prašný po autech pruh, kniha v třetině stran, pohyb kamenných soch a ze vzkazů

pasty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Pasty si hrají a límečky dřou.

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku.

Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus po chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel splachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho

the sun. Měl jsem říct asi víckrát, jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často jsem

Poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili. Na cestě železnicí usínali.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých posledních lásek. Čas náhle karty otočí, bicí srdce úročí, skryté city na požár. Až zasna vyjde z rtů vzdech a deštěm proreza.

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: K narozeninám chtěl bych ti dát něco.

chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám.

kočky umíme jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej prout, v peřejích slibů a iluzí cárů naspátek budeme s nadějí plout.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraj. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji,

utrh jsem růži a stojím najednou na samém konci cesty. Je to jen bolest, nebo je to vlastně štěstí? Jediná noc. Víc nemůžete dát, tak skládám zbraně.

0: krátce po páté.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

pořád někdo potravuje, to jste zaslí, ty ksichty si člověk už pamatuje. Uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl

odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zalepil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku, uzavřel.

Ta kolej totiž mimo vexl můj vedla na slepou. Už krev se v dlaních opíjí a kola za klepou. Stůj, já volám, prosím, stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šach jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

budu psát. K tomu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad. Jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce mrzačí.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V ruce šátek, oči slzaví.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

sladce, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozutekli a já jsem tady nový, a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej,

ale trh ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tále křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupá přelet, o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dálky lépe pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky věcí.

0: svatce, do ťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

sendo un palicí slow, koliko ti se ve mě obrátí, ale ti ostatní, ti to uslyší. Kolik uší, kolik rukou, kolik uší, tolik pohody.

hvězdu, svůj milý hvězdu ukazovací. Kdyby někdo někdy kytky zvouky svázal šňůru přivazovací, asi bych už taky nikdy neukázal svůj milý kytku, svůj milý kytku.

myslel, že se všechno v lepší změní. A všechno bude znovu, jak má být. Že zase vyjde slunce.

будь зрад проснув. А проти слунку іскру вина увидим.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem, když spíš

je zvláštní jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel, prach.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

zašli děti. S tichlým sadem jeseň letí.

jste tam, začínám vás ztrácet. I když teď vás trochu slyším, tak jakoby v dálce. Tak halo, slečno, jste tam. Zmlkla jste tak naraz. Víte, já chtěl bych zas slyšet váš hlas, ale vy už jste nejspíš.

kostele svatého Jakuba začala mše. Varhaníkovi pomalu stéká pod počele. Myslí si na krásnou zborisku na kůru. Někdo by se v tom babral, ale on to tak nebere. Duše nesmrtelná, na to je času dost. Rádio hlásí nic moc počasí. Je neděle a varhany rozeznívají sklenky.

slyším skřípat výtah, kdo si jede do nebe, a jiný mu hoří peklo v nohách postele. Co na tom sejde, každej má svoji víru, někdo skočí na každej špek a jinej nic nesežere.

0: posteli krásné z borystky začala mše vo těle. Varhaníkovi pomalu stéká pot po čele.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

růžový, nikdo však nepoví, komu a kde basu vzal. Kuchyře na rukou měl, jak celý spocenej dřel, do blba zíral a nahle si zpíval, že

vilek nevinnejch. Že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat to, co nám život vzal. A tak při láhvi teplý vodky znovu čas nám utíkal. Našla si tu starou hrací kostku, kterou jsem ti jednou dal. A že prý si mám taky hodit, a když padne šest,

أنا خبيرك نبي نايك Že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal A že ve slovech budem znovu hledat

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Za plotem černý pes vstekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podeber. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé břehy.

ničem jiném. Přeci tolik nezáleží, jen když jí srdce bije. Jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak sráz umí být strmý, jak všechno kolem snaží pevně uchytit se v zemi. Jenom mě plosí kloužou po opuce a ze zarostlých spár smekají se ruce. V kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní, to bych rád prostřel, prostřel na kamen, jenom tak na dva kroky od ní.

a z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že ji v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklop a vysyp na něj mouku. A na hranici přihoď trochu klestí, řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé.

bez duše. Zase mi ztrácí zubatý střely do koše.

80 let a za sebou rozvod. Svůj první rozvod. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

Číka skočit v parku na fenu. Manželství trvalo 60 let, vše ale jednou pomíjí. Stání trvalo 20 minut, ještě že děti už nežijí. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

0: do kávy k probuzení destilát.
1: Každé ráno
0: a hned je vzhůru, každé ráno rád.
1: Každé ráno destilát.
0: Rá po ránu do kávy k probuzení destilát.
1: Každé ráno
0: a hned je vzhůru, každé ráno rád. Sklenice slivovice každým dnem otáčí se vzhůru dnem. Pak i on je vzhůru, každé ráno rád.
2: Drahá každá rada, kde je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být i v první lekci stále jsem. Nejdřív dá ti na vědomí, jak jí chybí obětí, sotva 10 minut na to, sama vysmíká se ti, tak jí nechám a jdu ven, vždyť co víc tu zmůžu jen, opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být i v první lekci stále jsem. Už jsem jednou nohou venku, ona vzdychá ve dveřích, zůstaň se mnou, co pak nevíš, jak se bojím příšeří, tak se pozdržím a hned, že prý přeháním, ach teď opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být i v první lekci stále jsem. Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být i v první lekci.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na jedné zahrádce uprostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech a pak

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Léta jdou a hroby přibývají,

je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí.

to mechu, sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový, až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na nedělní

nežli v lese disponovat vilou. Natremp nosit límce škrobený, lepší nemít vůbec žádnou milou.

どうも、つみより。Posílil Vilda, na výhru šance, zhotovili směšnice pro Vaška Kance.

dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se ani dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polipku.

Silnice jsou lehký krám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo s obsem vůz, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zas za pár pátků, pro pár

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Včera jsem na disku popíjel skotskou whisku s mechanikem firmy IBM. Prejkonal jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme vpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací včas.

pleče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci tam, že víme, že chtělo by to strukturální change,

trochu žít. První se omlouvá další vztah, a vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičíst na dluh života, aby jí zdvořilý a za rohem pak kopnout vzteky do zdi. Večer ji drtil v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se jenom velká myš.

na jiště nedohlédnout. Jenom se řadit a neohlížet se v křečovace dřív a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlížet.

A kdy už konečně taky jednou já pořád stát do prázdna. Promiň, teď jsi byla docela milá.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezi tím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

se na konečný tramvaje, kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají, ty

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít, jsou

když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat kocům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a mu

Končí se tahle malá show, vrátna u vchodu už zavírá. Tak nashledanou. Jen tam dole v baru slziček pár uroní, malý klan rozmaže si maškarádu.

0: tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho. Stačí

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím. Hotel nám jistí.

kabelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Čmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné zpropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

na plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se neplatí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. No tak jsme vystoupili, vzali flašku rumu a pěkně se spolu opili.

vlak zastavil uprostřed pole. Rostlo tam, myslím, obilí. Dva šílenci tu skočili pod vlak, protože by

Tohle je vzkaz pro ty, co mě slyší, co mě slyší zpívat, zpívat a hrát o vteřině tiché a ještě tiší, v rytmu se kývat, v rytmu stát. Tohle je vzkaz pro ty, co mě slyší,

jako bych tu seděl já na břehu řeky. Rákosí se kývá a voda plyne. A jak se mi zdá, je rok 730.

0: vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

došli do svých hranic. Do sklepa si během října Marta snesla peřiny pod vařičem.

바다 강이지. 잠옷 세 모파니 막다들 반신에 어트리라. 보시나의 도마 알지나 타이스니 우코미나. 보시나의 보자드 니그레 나 쯔스타. 보시나의 니그레 니치 네비스타. Možná má paní Marta v zimě jiná jména, možná je paní Marta zimou nespatřená, možná ji budí až břízy, které raší, možná je celou zimu orechové kaši. Duben jí potká na lavičce před domem, vysvětne slunce, kouř zavlaje komínem. Duben jí objeví a nikdo jí už nehledá, poněkud ospalá má vlídný pohled medvěda. Možná má paní Marta v zimě jiná jména, možná je paní Marta zimou nespatřená, možná je paní Marta medvědová.

jsme si kvit. Chci, abych nic nechtěla, chci mít konečně klid.

0: Domost jedeně otevřeným krámem, včetně nedělí i sobot, na své tradiční procházce porcelánem, zase rozřísem si chobot.
1: No co dělám?
0: Blbnu jenom tak, anebo z chlastu, radši schlíďte si.

Moje můza lásce dneska vyškrábala oči, prej, že tahá tátu od psaní. Proto všechna milá slova hnedka do urážky stočím, ta vystřelí a poraní.

Kdybych byl tolik starý, jak jsem blbej, bylo by mi 300 let. Zase k hodným lidem byl jsem tvrdej, na čelo si dávám let. No co dělám? Něco za dveřma maštěklo mi. Běžím se podívat a proklínám, sůtulku zas jim zdrhlo.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

většinou, jo, těch obstarám si dost. Pudink škoku navaříme a ten bude prostě skvost. Všichni známí můžou tančit, mě šlapat volskej trus. K tomu budou zvonce zvonit, ty co

očích jeho odlesk, jak sníh na skalách taje. Tam baba s panou vedou hádky o světlech života.

bude brať. Praha v 6 hodin ještě sladce chrápe, to jedno my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na půlovce a ona v trafice.

život je jediný rok, jak vteřiny v pekelném tepu nám letí. Dědeček, babička, starý i stařička před chvilinkou byli děti. Mláděce, tácka má v sobě, tácka má může být zábavné, po to. Než hruze zjistíme, co pak to nevíme, že to byl celý náš.

Špěl za zkouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let

stavila černá jako křídla havraní. Pistole však toho času nebyly jen na hraní.

Šárka hraje šachy podle pevných pravidel. Každý je přece znám. Král je nejdůležitější.

Tajné služby, šedé mory, zápasy ve volném stylu, klamy, reklamy, klamy, reklamy, nevaše odvaž se, naši pěšáci jsou ještě více krémovější než ti tvoji. Šárka hraje šachy,

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tak se koukáš z okna pátečního vlaku. Ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří. Ty přišiješ jak troflík na kabát. Máš víkend před

od Brdy či na Pálavě, v Čechách nebo na Moravě, všude kousek svýho srdce máš. Seš jedním z těch, co mají pům z vandráckýho cechu, nenosí splíny a nedbají okolí. Svý tělo klidně svěří do náruče mechu, večeři nepohrdnou párkem z fazolí. Takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel koncový, když dálka uhasí, umlkne rachot kol, co pod sebou prach víří. Je klidnej podvečer a prýma počasí. Koleje jsou spojky našich osudů a dní, a vstupenkou do nirvány vagón poslední.

0: hraju song bavýho léta, roky trnitý jak hoda šovej keř, bylo těch 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Pryč z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti ta

duhový síti, podzim usychá, výlety kolem hlavy, omamnej vtip, jednou jste vyrazili na levej trip, kolik vám bylo, mizíš do ticha.

odpověď na spověď neuslyšíš. Tvoje slova půlí srdce zase vedví, jeho arytmie ta je dávno pryč. Z rán ztratilo se tvoje, můj milý,

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.

Úhoři vytřeli se, tak zítra posad mění. Pustí, kolik odříkání stojí, vydržet s výškou, mlčet na komíně. Úhoři vytřeli se.

takže ať po nás nezůstane něco navíc. Až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná. Když ani tahle pěna ti nepřijde dost slaná, ještě se pohoupej, než odříznou tě zlana, převalí z boku na kolečka, za velkým otazníkem zbyde malá tečka. Někdo sám u stolu rád si v klidu pojí,

0: namočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. To se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. To se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. To se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

No den a ty jsi zase v práci, na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě lásko dobře znáš.

pořádný chlap, pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to,

rodiče. Jenže nebyla to moje chyba, nesmíš důvod dávat k tomu, abych potrestal tě. Přece nemůžeš si se mnou, lásko, takhle hrát.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Hello, je tady.

0: se dne. Není to daleko, za chvíli na růžku rozkvetlej půl litr a něco tvarůžku jupí.
1: Dneska, pánové, dáme
0: táta je filma na pivo v sedle.

0: k domu kolo šlo hl, aby zas jak vždycky v klidu a v pohodě v pátek mohl posedět na růžku v hospodě. Jo, to udělám.
1: A už se nám nezapotá růdička.
0: Sedl jsem si do houští a čekal napjatej, jestli je vůbec.

jako netušil vůbec nic. Se sedal z bicyklu jen tak, jako by nic. Nezmohl se na slovo, když jsem skočil, zmuchlal ho pod sebe, hrůzou se pomočil. Fuj, kapitán,

0: jsem se a omlouval, než jsem ze dveří putyky vycouval. Tisk jsem mu tiskara i všechny drobný, podal mi tlapu prej.
1: Do smrti dobrý,
0: to jsem si hodný.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Slyšíš pískat myšku v mise písku? Slyšíš pískat myšku v mise písku?

Temná skrytá hmota všude kolem.

a svět je stále stejný, zloba tatáž a temnou skrytou hmotu nenahmatáš. Chtěl bych umět lidi milovat, prej stačí jen pár věcí dobře.

některým to sekaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak se starým.

Na chodníku před teatrem trhovci, stařeny, starci stále nabízejí svou řetkev a svou bezmoc dokola. A uvnitř má

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků prověty tvý slovy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí ti u nohou. Nosíš zprávy zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Panosy, a co si víc, co dohlídne si na každou léč.

a ze tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď. A trní si vrní spím a pořád bude to, co i teď.

svato zaš. Hej, ty tam, jsi ty tam, nebo pobloudilej.

stoupí, vzduch se zachvěje. I tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí, jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří.

byty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš do hránu a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

tady v Čechách máme už bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, máme už bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil.

i věčným chladem ker. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křílech vánku i s trpkým pocitem pohybu.

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

zaklepeš u dveří. Já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženě a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijeme se

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

potom měsíc jedla kneke broty z tvarové. Pro kluky z ulice byla vždy

spíš nebo tíž. Ptala se mě jednou, když se mnou zbyla se. Povídám já na to, na

0: je starý noční hlídač se svou kujarou, se mnou se chechtali i krávy ustájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte vnady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu támhle v šenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno. Klidně vás pozvu na roštěnku, slečno. Ten stud nechte na dešti venku, slečno. Vždyť nenosíte dávno plenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno. Pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno. Jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno. S vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jim zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje, líp.

0: sogno.
1: Ved jsem tě co ženu od oltáře, mé štěstí, soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou. Soňo, soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizá z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím.

otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle brásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už i sousedovi skočka šije na tebe boudu. Život je stěhování těžkých lávových soch. Sbírka usklejch pomlázek z Velikonoc.

0: kapr, nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Uši cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem. Život je stěhován.

plynou. Pověrčivejch indián nám povídá, že tví psi se hnali oblohou. Nelly čeká na dalšího pracháče, se kterým chce sladkej vermut

doma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale nivý. Já cítil dál, že v ústech mám

chtěl jsem být se s tebou někde za městem ve stín jabloní. Chtěl bych být v nedělní

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak a já se najednou zas díval na svět zpříma. Teď už možná tvému štěstí

je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos, přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven, brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den může být poslední právě.

nic. Stačí rád správnej směr kulce a proto zouvám se z bot. Chladím se jinovatkou, nula je můj rosnej bod.

je třeba chodit bose, v popelu uhlíky pálí. Koupíš si stírací los, štěstě na rozhodne dálí.

kolikrát jsem to už vzal, kolikrát na hambu šel, do pekla však nepřišel.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Krajem, kde déšť, ale čistín, ve sklepech bouří vínovin, ohře se vlévá do peřin.

0: PSN.
1: Mam drogę bez cienie, mam rozesłane benzyny, jsem uklí Kristus, šedé letiny.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

jen bez zárubek. V řekavách je malý Jan Seťank,

chápe přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

duše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na okoze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí,

Já tady pod balkónem říkám hlouposti. Kde věta za větou a v celku je to skvělé. Slova jsou lahodná, jak šunka od kosti. Nápad jde za nápadem, tak poslouchej, hele. Ještě pár poetických slov a je to celé. Mluvím jak kniha, má to formu, má to cit. A tebe stejně potom zlomí do postele.

částečkou atomu. Dřív než jde na rande, vypije vína galón. Neumí tvářit se jak frajer v sitcomu.

že by se šla dolů, to se nestane. Že by se pokusila po mých slovech slanit, když nemám pohled, který mžíku uhrane. Můžu jak Seifert, anebo Kajnár, jenom žvanit. Mé věty pod balkónem, ten se vysí za nit. U dveří odhodlaně dělám rohošku. Vím, když tě opustím, tím nemůžu tě zranit. Jak by tě zranil třeba Jirka Bartošku.

bez kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem do země nikoho sraz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět, kde světák moc bodčouháku se slámy a vůli nesvedej hned.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj zval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš...

družbu, pojď ukoj mou tužbu, mám tě rád nebo co? Mí touhy se neboj, jsem weltmensch tu playboy, mám tě rád nebo co? Jseš mladá, máš danu, já...

družbu, pojď ukoj mou tužbu. Mám tě rád, nebo co? Seš mladá, máš danu, já po tobě planu. Mám tě rád, nebo co? Mí touhy se neboj, jsem weltmensch tu playboy. Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád. Mám tě rád, kurník, nevidíš, že čtu playboy.

chtěl si vrátit nepřítele. Takhle plíživá je ztráta svobody, zvenku lesklá jak vánoční ozdoby, ale uvnitř bývá křivá.

slza po tváři, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bijí husaři, kdo bít se za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje, bohužel nepřítel má zbraní přesilu. Z kapes mu koukaj pistole a cizí verbíři už tlačej na pilu. Tak jen ta tuška snad na keltský luk nasad mé srdce upokojí. Pak v srpku měsíce papír je hranice,

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatnej den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je zina, pane Hájek.
0: Vem si centy sebou.

0: opera zve se dům, kde ukážeš svůj um. Dvě kytary housle s tím a basa vede prý.
1: Pojdeš mi teď.

Rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století. V této hodině hrajeme písničky z 90. let.

cigareta a tátu v průšvih, když prodal mámin šperk. Můj první pokus o lásku a šuplík svatých v obrázku.

z kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět, kde světák moc bodčouhá kus slámy a víly ve svedech hned.

máš li místa na duši víc, kam zatím život ti nedosáhl, ať zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, když ti místa tam zbyly, i navzdory těm, co mají zlost, i navzdory těm, co všude byl.

listen to love. Zapoznáš píseň mou, nehádej kam se chystám, já nemám vůli, jsem tu lák jen. A tu lásku mám

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli od to nejcennější, obrali je od céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce, na

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj zval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě

stalo se v Plzni v 16. století v takovém klášteře, který už není, že dorazil z dálky mnich, prej to byl Španěl, krásnej i urostlej a patřičně hrdej. Boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil. Boty si nemohl ochodit, protože měli tvrdou podrážku. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafuk. Laj, naj, na, na, naj, na. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafuk.

oni mu to věřili. Španělsky řekl, dejte mi komůrku vedle bratrance, já budu klidnej. Byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný. On to nemohl být příbuzný, to ale nikdo nevěděl. Dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku. Oni mu tu komůrku nakonec dali.

z toho příbuznýho se vyklubalo něco strašlivýho. Ne žádná obluda, jenom smutná dívka, co nástrach se nebála, šla za mlým do kláštera, za muže se strojila, nebylo to stejně nic platný. Oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali. Oni se nemohli milovat, protože to nebylo dovolený. Mniš je zabili, mniš je nezabili, mniš je zabili, mniš je nezabili, mniš je zabili. Mniš je nemohli zabít, nebyli na to stavěný.

tak vrazili do ulic za zedníkem Šimicem. Šimice, pojď nám ukázat, jak se zeď staví. V jedné tajné chodbě je potom zazdili. Ona vřískala, on byl klidnej. Mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi. Mniši museli být rádi a ještě se naučili míchat maltu. Oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší. Oni tam musí strašit, protože je to jenom pověst.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap.

A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu padníku cesty číslo 50.

Pakistanská vykouřen se neutírat jít rocelem, spatřit kořen kůčivový, písmo na list tlačit perem. Schladit tváře, poudlení, éterické oleje pak, vykousat strach logů, stejněné sny, spoukat kouly, ostřit v řeči hořčiny jak štíhlé šíp.

šťastný dítě, všichni svatý, hlídají tě. Koně budou, tančit vzelí, zlý myšlenky, by zmizely.

0: zlatým hřebem,
1: zlatým hřebem přitloukla tu.
0: V šeru noci
1: vše se halí,
0: tak už spinkej.

srdce, čo tá okna do tmy svítí. A to tvoje nejvíce, nebe staví mraky blesky do svíce. Mezi most rve se řeka Ostravice.

ve mně taky plyne řeka, rozlévá se do břehů, v srdci, v duši nebo mezi, bouří někde v oběhu, vlévá deště, blesky, mraky do palice, o tvou lásku rvu se jako ostravice, vlny.

cit a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům. Ale už o nich nevykládá.

myšlenky na kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Kdo pak by lezl ven, když je tak hnusnej čas? Ty rudá pod nosem, já a můj išias. Kdo pak by zkoumal souznění duší? Seš děsně pěkná a fakt ti to sluší, tvůj pudr.

starej přívěs, od strejdy spleší, který ví dnes, co všechno řeší, příjemně suchej

se včera znovu narodil. Sedíme a je už po půlnoci.

když se člověk nechtě stane mrtvolou. Je to jako když vám pole pod traktorem někam uhne a pluk nemůže brázdu zachytit. Blbý na tom je, že člověk stuhne a nemůže to nijak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny, zhasnou svět.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

čela na stole, kam letěl. Bublinky z limonády pít nechtěl. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. A slunce svítí.

0: Je krátce po půlnoci.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

bledý podzimní šum. Prošel sterilní princ a úsměvy za sklem už slábnou. Projel upjatě kněz, listím protáh se hat.

prsty si hrají a límečky dřou. Lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní

prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.

v koutě kotě přede, za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jak bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo. Tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni bio zeleninu. Chvíli jen trvalo, než napad mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jího západ. A na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky kedlu ben, celer a dýni, pohromím chána, okouzlím chýni, za každýho času.

znamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici. Já. Hlava má napaje, to je mazec, ve chvíli stal se země zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi, vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu, kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem a dneska už nedělám, odjíždím skutrem. Nejdem už, jedem tam, velebím přírodu, těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám náladu a nahoru frňák, doma mě pochválej, jaký jsem kabrňák.

0: krátce po jedné hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

ale nejmín včera, co odešel jsem a zbyla po mně černá díra, černá káva, nedopitá, prázdná postel. Ztratil jsem se ve velkém světě, na rohu ulice sbíral vůně a toužil po všem vidět moře, běžet tam, kam vítr pískne. Snažil jsem se pochopit tě a pochopit se a pochopit svět a uchopit svět, pochlapit se, rozpustit se sama v sobě. Všechno se nepovede a nedaří se, a to je dobře, to nás nese. Na vlnách se kolíbáme zpět dopředu, dopředu.

Folk na srdci, folk na jazyku. Rádio Folk.

jak se tak střídá, what's the bída, jak v údolí.

chlomos, kde je pravda, kdo je zatím. Mail se mi vrátil, adresát v plánu, už zase na YouTube s dvojčaty planu. Pochodně pochyb, straší mě ve snu, pojistný podvod, neblázni lesnu. Chceš masáž, tak si pusť televizi, mám z toho rozum v čele busy. Komu jen zavolat, opravdu komu, nemáte někdo číslo do bíl.